Alkos lätjen väljentan joko tachas kvall milöj la la la la la la la la la la la la la la la la. Mut immun tuhtan tasa väljejin jodan jo suomas kvall miöj joloj la la la la la la la la la la la la la. Ja lankalta ei toivottavasti.